Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

Grandmaster Flash, White Lines, Old School na Kornzik Rádiu, který začíná a přinese vám opět hodinku hudby 70. a 80. let, stylů, funky, black music, diska a tak podobně. Doris Dean the Pins a Shine Up už za chvilku, taky George McRae a teď Casey and the Sunshine Band. Příjemný poslech vám přeje Jakub Nevín. Od mixpultu a mikrofonu.

0: Rocker Baby.
1: Jordan Gray. Tuhle věc mám hodně rád. Pouštím ji tady fotku často, ale věřím, že si ji užíváte. A teď se podíváme do osmdesátek. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Taky Forest a One Lover. A teď Rocksteady Crew a Uproxx. To je breakdance od 80. a jejich vlastně druhý single, který měli.

Forest a One Lover, Old School na Core Music Radio. Posloucháte buď v premiéře ve středu od 14 hodin, nebo v repríze v pátek ráno česti. Muziku 70. a 80. většinou si hrajeme funky, black music a disco. Občas nějaký ten speciál, jak si dáme taky 80. 90. space disco a tak podobně. Dneska ale jdeme v klasických kolejích. A tak jsou tady opět 70. Tina Charles za chvilku. Taky Madeline Kane. A to je hodně vzácná věc, Forbidden Love. A teď Frankie Boy and the Four Seasons a December 1963. Alias Oh What a Night.

Forbidden Love a Madeline Kane na Color Music Radio. Skvělá věc z 70. let, tak je jedna tý kousek, který už se dneska v rádiích vůbec nehraje, tak jsme si ho tady vyhrabali v old school. Stejko další disco 70. let, teď taky podobný kousek. What a Difference a Day Makes, to je skvělá věc od Esther Phillips. Potom Hot Chocolate, You Sexy Thing a taky Junior a Mama Used to Say. What?

taky znáte, vlastně máma říkala. Mama used to say, tady byl Junior, máma má vždycky takové ty chytré připomínky, jak byste měli něco dělat. A ostatně rodiče celkově, že jo. Mám kecej do života, jako tohle to není dobrý rozhodnutí a tady ta holka to není úplně správná a tak, že jo. Znáte to. Ale my si dáme teď Nights Over Egypt tady v Old School, The Jones Girls, to je kmonská věc a na závěr jednu devadesátkovou záležitost, která vás vám potěší. Docela dlouho jsem ji tady nehrál v Old School, minimálně naposledy od toho, co jsme zahráli, devadesátkový speciál. Dělá ta fakt jako povedená věc, kterou si doufám, vy posluchači Core Music Radio užijete, ať už na FM, v dabu nebo na streamu. A ať už ve středu.

No a tohle je závěr Old School pro tenhle týden. TLC Our Falls. Sám bych nečekal, že po těch 70. a 80. pustím zrovna tuhle věc, ale říkal jsem si, že vám ji pustím po další době. Tak tady máte. Loučí se Jakub Memín. Naslyšenou za týden v prvních časech na Cold Music Radio. Středa 14 hodin a pátek 6 ráno.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak vám přeju krásný pátek, nádherný pátek. A za chviličku to rozjedou Alan Parson Project a jejich mega flákota Eye in the Sky. Tak vám přeju krásný ráno a pojďme si to udělat hezký jako každý den.

Jo. Teď nastupuje Billy Idol. Eyes Without a Face. Krásná věc. Takže hezký ráno, jak už jsem vám přál, dneska má svátek Žofie, tak všem Žofím přeju všecko nej a posílám jim k svátku tuhle písničku.

Eyes Without Face, Billy Idol. Tak, přátelé, dneska začíná mistrovství světa v ledním hokeji. A máme první zápas proti Dánsku. Takže můžeme klidně si na pohodu tipovat, jak to dopadne. A něco pro vás mám. Takže kdo si chce tipnout, ať nám to napíše klidně do mailu, anebo ať mi zavolá. Tady jsou Blondie, Call Me, Team from American Gigolo.

na Color Music Radio. Tak a tady přichází další borec. Když jsem byl o mladina, tak jsem miloval kapelu Roxy Music a hlavně i zpěváka Briana Ferryho. A udělal solový album a měl tam takovýhle krásný flákoty, třeba Slave to Love. Tak Slave to Love si dáme, ať máte lepší a hezčí den. A jinak ohledně hokeje, ohledně mistrovství světa, budeme vždycky soutěžit o mého partnera Čaje Tékané. Kdo vyhraje, dostane ode mě vždycky Čaje Tékané. Jinak já si typuju dnešní zápas 4-1. Tak mě zajímá nějaký váš typ.

Slave to Love. Takže to byl frontman kapely Roxy Music, Brian Ferry. A teď si dáme Bosse. Ano, mistra Bosse z USA. Takže tady je Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Mimochodem písnička, kterou když hraje živě, tak si vždycky pozve nějakýho diváka a fandu na taneční parket. A tančí s ním Bruce Springsteen. Tak dáme si Dancing in the Dark. Máme 7 hodin 17 minut, tak vám přeju nádherný ráno. A dneska má být docela hezky už.

Dancing in the Dark a Bruce Springsteen. A tady jsou Cranberries a jejich nádherný sny, čili Dreams. No a za chvilku se podíváme na hokej. Tak se připravte a tipneme si, jak to dneska dopadne. Jak už jsem říkal, hrajeme s Dánskem a já tipuju 4-1. A za chviličku zahraju Adamovi song na přání. Přeje si dobrý Italo Disco hit.

To je hezký konec. Tak to byli Cranberries a jejich hit Dreams a tady je Jerome Stox a Roberto Ferrante. Baby, I need your lovin'. Takový Italo disco na dnešní ráno, tak snad vás to probudí všechny už. A Adame, díky za tip.

Baby, I need your loving, tak to byl Jerome Stocks a Roberto Ferrante a teď si dáme další krásnou flákotu. Dneska to mám takový soft rockový. Nebo spíš pop rockový. Tady je David Bowie, Ashes to Ashes. Už se blíží půl osmá, tak hezký ráno.

Jeden z mých nejlepších borců, David Bowie, Ashes to Ashes. Tak a teď se podíváme do velké Austrálie, protože už dlouho jsem nikomu nezahrál ani na Deeze, ani v rádiu Midnight Oil. Tak si dáme Beds Are Burning. Ježiš, to je super.

Beds Are Burning, Midnight Oil. A teď si dáme něco z Ameriky, protože už dlouho jsem neslyšel jenom u Kuby Melína Electric Light Orchestra. Tak tady je Colin

0: Don't Stop, tak to byly Fleetwood Mac. Máme 7.42 a jak jsem říkal, dnes hrajeme a taky trošku soutěžíme o první zápas na mistrovství světa v ledním hokeji Česko-Dánsko. A na telefonu mám teď Pavla. Pavle, ahoj, hezký ráno.
1: Krásný dobrý ráno všem.
0: Ano, máme krásný dobrý ráno a jenom se tě zeptám. Kolik ty si tipuješ, že dnešní zápas dopadne?
1: Tak můj tip je 4-2.
0: 4-2, jo?
1: Jo.
0: Takže Dánové nám dají dva góly?
1: Myslím si, že jo.
0: Aha. A myslíš si, že máme ambice na to vyhrát po dvou letech zase mistrovství světa?
1: No, jako pravdý fanoušek českého hokeje říkám, že určitě.
0: Aha, aha. Protože já se obávám, protože teď byla vyhlášená nejlepší Kanada. Že má, že má nejlepší tým na to mistrovství.
1: Myslím si, že tohle to bude takový... Že to bude o štěstíčku a myslím si, že kluci ho mají.
0: Jo,
1: kluci. Mají formu, mají formu.
0: Kluci mají formu, mají štěstí. No tak jo, takže dneska se budeš dívat na hokej.
1: Samozřejmě.
0: Tak to mám radost. Tak kdyby náhodou to dopadlo 4-2, jo, tak máš u mě půl litr kolor a taky čaje tékané.
1: Výborně. No tak, teď se budu těšit.
0: Tak jo, já se taky těším. Tak se, Pavlíku, měj hezky, hezký víkend.
1: Romane, taky děkuju.
0: A připravíme se na dnešní utkání.
1: Správně, tak jo, jdeme fandit.
0: Dáme si něco dobrýho k pití při hokeji.
1: Přesně.
0: Tak jo. Tak se měj krásně.
1: Ano, taky, díky.
0: Tak jo. Tak čágo.
1: Ahoj, čau.
0: Čau.

přitypla 2-2. Tak uvidíme, jak to všecko dopadne, ale stejně chci, aby jsme měli všichni nádherný den, opravdu nádherný, čili beautiful day, a proto jsou tady teď U2. To bude spokojený i Marcello. Tak Marcello, díky za tip. U2 jsem měl vždycky a budu mít rád. A bacha, jedou turné. Možná by se mohli zajet někam na koncert.

Tak budeme mít samozřejmě, Bono, krásný den. Protože teď si dáme zase něco z Austrálie. Už jsme si zahráli z Austrálie Midnight Oil. Ale teď si dáme In Excess. Michael Hutchence. Na toho vzpomínám taky strašně rád. Chudinka umřela strašně brzy. Tak si dáme Disappear. Hezký single z jejich alba X. Ježišmarja. Na to jsme taky na lízách trsali. Tak hezký ráno.

Disappear in Excess na Color Music Radio. No a tady už je poslední moje dnešní písnička, mé ranní Romeo Show. Tak děkuju, že jste byli se mnou, že jste si to užili stejně jako já. A jinak vám chci říct, hezký víkend, hezký hokej. A probíhají reprízy v sobotu v 17 hodin a v neděli v 16. Tak si to užijte a přeju vám opravdu krásný víkend. Tady jsou Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
1: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
6: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je 15. května, svátek má Žofie a Sofie. No a je pátek. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám stejně jako předchozí dny slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, také polojasno s dešťovými přáňkama či déšť. Ten déšť podle toho, jak to tady vypadá, by měl spíš tedy na Moravě, tam by ho mělo být dneska víc než tedy na zbytku území. Co se týče Karlových Varů, tam by třeba mohlo pršet až v odpoledne a v Praze a ve středních Čechách by mohlo sprchnout jen v podvečer. Co se týče teplot, pojďme se podívat, 3 až 6 stupně nad nulou, tak by to mělo vypadat po ránu. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 11 až 17 stupňů. K večeru se ochladí, a to na 6 až 10 a přes noc potom 2 až tedy 7 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká tedy dnešní den ve Frikoloře, to je pravidelnému posluchači jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval věcí od Guruho a společně s ním na mikrofonu taky DC Lee a nebo Ronnie Jordan a No Time to Play z albumu Jazz Matas. No a pokračovat budeme, dá se říct, veselé. Teď si dáme Watch Out Now a Beat Nuts. Ty vystoupili nedávno v Praze a v tomhle rytmu tedy bude celá první část, hudební část pořadu Frikolora. Před 9. si dáme Frikolora Infos. V druhé části, jelikož je dneska pátek, se podíváme na klacky v kýblu a představíme si novinky ze světa drumbassu a junglu. A to tedy mezi 9. a 10. Uzavřeme to potom reprízou Frikolora Infos rubrikou, která tedy vás informuje o věcech z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, ranní rutina tady u nás na Koloru už odstartovala. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

A Be All Right, jedna z mých oblíbených věcí od partičky, oblíbený partičky Naughty by Nature. No a další parta, která tady hraje pravidelně, tahle věc se tady objevila, ale nedávno, The Funky Feel On, ano přátelé, Funky Feel One a Cypress Hill.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, časomíra tady ve studiu ukazuje 50 minut po 8 hodině, dneska je 15. května, svátek má Žofie a Sofie a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám tedy slibují dnes opravdu různorodý počasí, potkat můžeme jasno, polojasno, zataženo, polojasno s dešťovými přehánkama či déšť, no a co se týče teplot, ty ranní by se měly pohybovat mezi 3 až 6 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 11 až 17 stupňů, k večeru se ochladí na 7 až 11 a přes noc potom teploty klesnou ke 2 až 6 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady informace, která se týká chození. Dost často o tom mluvíme a tady píší opět. Choďte 20 minut denně, prospěje vám to mnohem víc, než byste čekali. Někdy má snaha zlepšit své zdraví po dobu velkých předsevzetí. Chodit do posilovny každý den, vyházet nezdravé jídlo, vynechat cukr. Dramatické změny životního stylu ale bývají těžko dlouhodobě udržitelné. Pro většinu lidí je také snesitelnější zavádět zdravější návyky postupně. Po menších krocích vhodným tedy příkladem je zařadit každodenní 20-minutovou procházku. Chůze 20 minut totiž denně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění díky posílení srdce a zlepšení krevního oběhu. Pravidelná chůze podporuje zdraví mozku, zvyšuje průtok krve a kyslíku, což zlepšuje kognitivní funkce a snižuje riziko demence. Krátká procházka po jídle tedy pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi, neboť svaly spotřebovávají glukózu a tělo potřebuje méně inzulínu. No a my jdeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám. První modely ukazují, jaké bude léto v roce 2026, a to v Evropě a Česku. Udeří silné El Niño. Letošní konec jara a léto budou mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 tedy patřit mezi nejteplejší v historii měření. Podle WMO se klimatické modely v posledních týdnech výrazně zbližují a ukazují vysokou pravděpodobnost nástupu El Niño, které by se v následujících měsících mohlo dále zesilovat. El Niño je periodické a přirozeně oteplování Tichého oceánu, které ovlivňuje počasí po celém světě. Po období neutrálních podmínek na začátku roku se modely silně sjednotily a máme vysokou míru jistoty ohledně nástupu El Niño, uvedl Wilfran Moufuma-Okia, vedoucí klimatické predikce WMO. Nejnovější měsíční aktualizace globálního sezónního klimatu podle organizace signalizuje jasný posun v rovníkové části Pacifiku. Teploty, tedy mořské hladiny, zde rychle rostou, což naznačuje pravděpodobný návrat podmínek El Niño už v období od května do června roku 2026. No a poslední informace. Tisíce let si jich nikdo nevšiml. Satelit vyfotil podivné kruhy na Sahaře. Vědci tuší jejich význam. Pod pískem Sahary možná leží příběh, který dokázali přežít svět měnící se v poušť. Vědci nyní pomocí satelitu objevili stovky obřích pravěkých hrobek rozesetých napříč sudánskou částí Sahary. Některé ukrývají nejen lidské ostatky, ale i pohřbený dobytek. A podle archeologů mohou odhalovat tedy, kdy se mezi nomády poprvé zrodila moc, prestiž i nerovnost. To, co se zpočátku vypadalo jako nenápadné kruhy ztracené v nekonečné poušti, se postupně proměnilo v jeden z největších archeologických objevů posledních let. Mezinárodní tým vědců při dlouhodobém průzkumu východního Sudánu pomocí satelitních snímků objevil 260 dosud neznámých pravěkých pohřebních monumentů, rozsetých podél téměř 1000-kilometrového pásu Sahary. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Free Colora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Jsou 9:03 a zdravím Martina Svátka, ten píše, že to dneska hezky hraje, to mě samozřejmě těší. No a my snad budeme v té krasojízdě pokračovat. Čeká nás totiž druhá část hudebního pořadu Frikolora, ta bude věnovaná junglu a drumbassu, tedy klacky v kýblu a novinkám z posledního týdne. Já už nich tady pomalu ještě brousím a vy se připravte, protože za chvíli startujeme a to opravdu z hurta, tedy samozřejmě nemusí to být hned tak nějak plná nálož, ale bude to o dost rychlejší než ta první část a to za chvíli tady u nás na Koloru. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
5: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, rapera Bernas LA.
4: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
5: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
6: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
9: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

The Simple Life a kino, Sam Welch a kino po, teď už ale Fred V a taky Graphics, Rain is Falling. Simple Life. Jediná ranní show, kde můžete slyšet živý DJský mixy a novinky ze světa taneční muziky, jako právě teď, Drum Bass a Jungle na koloru.

11 minut po 9. hodině a mám radost, že můžeme zahrát další novinku a tentokrát mýho kámoše, a to SK83 Feel My Love. Poslední věc, kterou jsme tady hráli, se líbila hodně Martinu Svátkovi, tak uvidíme, co řekne na tuhle novinku, která vyšla, a to včera. Feel My Love, SK83, a to Red Bull Freestyle šampion světovej, taky turntablista, producent z Německa.

Po 9. hodině, tohle byl Silence Liquid Hello, teď už Carbon Funk a Climax. No a já zdravím Michala, ale celý osazenstvo, tedy skladových prostor firmy Prodance, píše, že dneska je to hodně energický, že by mohl vyskočit do stropu. To bys musel hodně skákat, páč ten strop tam má minimálně 10 metrů. Ale samozřejmě mě těší, že se to líbí. Jedeme dál.

Carbon Funk a jeho věc Climax, tedy ta mi tak trochu připomíná dobu, kdy jsem si začal kupovat první drumbassový vinily, což bylo v dobu, kdy jsem začal vlastně hrát, takže všechny vinily. Takový rok 2001, 2002, klidně by to mohlo být, ale za mě to maká. Další bude Flute, Blue Foot J a jeho Comfort Zone, věc, která vyšla před malou chvílí a my už si ji budeme sypat do éteru Color Music Rádia. Tenhle producent tady není úplně neznámý, hrajeme si ho, dá se říct, pravidelně, když něco vydá.

Podob, 33 minut po 9. hodině, další novinka, Jedi a Fatality. Sample z Mortal Kombat, jestli se nepletu.

0: Savvy.
1: Parádní věc, tuhle asi neslyšíte naposled, to se bude hrát.

A další silná sestava, Lensman, ano, Radies, taky Pinty a Nacha Ganga. Heart is so heavy.

Ten žánr opravdu různorodý, 44 minut po 9. hodině, my máme ještě zhruba 10 minut a já mám pro vás další novinku z tohohle týdne, Profit Barking Proc.

pokud si nás naladil náhodou, věz, že tohle je Color Music Radio, ranní vysílání páteční, bys pohledal těžko někde jinde, protože novinky ze světa drumbassu a junglu takhle po ránu a takhle tedy je v rámci DJskýho setu zatím ještě nikde potkat asi nebudeš moc chvíli. No a my už to tady děláme nějaký pátek, tak doufám, že se bavíte, aspoň teda internetová poslechovost tomu nasvědčuje, já se bavím skvěle, tohle je pořad Freakolora, já jsem DJ Freaky.

Why? Protože, přátelé, 51 minut po 9. hodině, dáme si ještě jednu věc. Já jsem teď dával rozhovor u Vovy v rámci Zlatých 90. Tam jsem zmiňoval v tom dlouhém rozhovoru a trošku vystřížený z kontextu je, že z těch vinilů už tedy hrát nechci a že to pro mě bylo těžký. Spoustu lidí mi psalo, nějaký komenty se sešly pod tím, co mě zaujalo, byl rozhodně Filip TBC, který ho zdravím, pokud poslouchá, nevím, občas to tak je. A řešili jsme spolu, jak je to s těma technologiemi, že vlastně to bere tak trošku duši a že to prostě ta scéna upadá. No a já bych chtěl zmínit právě v rámci třeba vysílání Color Music Radio a tohodle tracku, který mi totálně nabušil a baví mě mega, why, rozhodně zařazuju do svého playlistu. Tak by bez těch technologií to vlastně nebylo možné, ať už je to ten Tidal, nebo třeba vysílání z domova pomocí internetu k vám všem, ať už je to pomocí FM, nebo pomocí dabu, nebo pomocí internetu, tak tady opět bráním ty technologie, které já tedy zastávám neustále a snažím se jít s dobou i v rámci právě třeba toho vysílání, protože Why vyšlo dneska. Ano, přátelé, a my už si to dneska hrajeme Féteru Color Music Rádia. Pokud by ty technologie nebyly možný, nebylo by možný ani tohleto. A my bychom dneska Féteru Color Music Rádia tohle slyšet nemohli. Já jsem tedy mega šťastný, protože mě tohleto mega bavilo, říkám, a ty technologie mě baví. Nechci se s nikým hádat a zároveň s nikým nechci se přijít. Každý máme nějakou svoji cestu a moje cesta je právě třeba tohle. Tak doufám, že to pro tu scénu je nějakým způsobem přínosný. A vím, že třeba kluci ze Zlomený poslouchali a holky a občas říkali, že si třeba taky z toho něco vzali, tak to je třeba to, co já pro tuhle chvíli drumbejzovou scénu dělám a to pomocí technologií. Tak jenom takový zamyšlení, dáme si ještě jednu věc, páč mě to baví a tohle bude Wipe Check.

0: Musím říct, že jsme to uzavřeli krásně. Vibe check, doufám, že dnešní Frikolora měla pro vás dobrý vibe. TRC, TRAC a taky Dilema nebo Winslow. No a teď už opravdu v rychlosti, my jsme to trošku přetáhli, 58 minut po 9. hodině, to ukazuje časomíra, dneska je 15. května, máme pátek, Žofie a Sofie nám slaví jmeniny, počasí bude opravdu různorodý, jasno, polojasno, zataženo, polojasno s dešťovejma přáňkama či déšť, ranní teploty 3 až 8 stupně nad nulou, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat 11 až 18, teď se to ještě trošku zvedlo, k večeru se ochladí, ano přátelé, a to na 6 až 10 a přes noc 2 až 6 stupně nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme v rychlosti na informace z internetu, který je vědět nepotřebujete. To se tady často opakuje, ale pohyb je důležitý. Choďte 20 minut denně. Prospěje to vám mnohem víc, než byste čekali. Ano, přátelé, chůze 20 minut denně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění díky posílení srdce a zlepšení krevního oběhu. Pravidelná chůze podporuje zdravý mozku, zvyšuje průtok krve kyslíku, což zlepšuje kognitivní funkce a snižuje riziko demence. Krátká procházka po jídle pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi, neboť svaly spotřebovávají glukózu a tělo potřebuje méně inzulínu. Ano, přátelé, nemusíte okamžitě hned měnit své návyky a začít chodit do posilovny denně, stačí začít prý pomalu. No a máme tady informace k letošnímu létu. První modely ukazují, jak bude vypadat v Evropě a v Česku. Letošní konec jara a léto bude mimořádně horké. Shodují se na tom hlavní meteorologické modely, které sleduje Světová meteorologická organizace. Způsobí to letos zvláště silný klimatický jev El Niño, který ovlivňuje počasí po celém světě. Díky němu bude rok 2026 patřit mezi nejteplejší v historii měření. No a poslední informace dnešního rána. Tisíce let se jich nikdo nevšiml. Satelit vyfotil podivné kruhy na Sahaře. Vědci tuší jejich význam. Pod pískem Sahary možná leží příběh lidí, kteří dokázali přežít svět měnící se v poušť. Vědci nyní pomocí satelitu objevili stovky obřích pravěkých hrobek, rozsetých napříč sudánskou částí Sahary. Některé ukrývaly nejen lidské ostatky, ale i pohřbený tedy dobytek. A podle archeologů mohou odhalovat, kdy se mezi nomády poprvé zrodila moc, prestiž i nerovnost. Já jsem to v rámci dnešního vysílání úplně zapomněl na novinky ze světa Madfinger Games. Tady bych se chtěl Madfingerům omluvit, ale už je minuta po desátý. Madfingři jsou samozřejmě nejvíc. Madfingři teď rulujou a jejich tedy aktualizace vládne světu. My si hned v pondělí, já si to i napíšu, nejenže dáme novinky, ale taky si dáme soutěž, aby jsme to všechno sfoukli. Páč občas mi v některé věci vypadnou, tady tohle by to by se stávat nemělo, takže Madfinger Games, ty, co tvoří hry, který baví celý svět a samozřejmě parťáci pořadu Frikolora. No a ještě jednou se omlouvám a samozřejmě zdravím Madfinger Games, taky growshop.cz, vše pro pěstování pod umělým osvětlením a v neposlední řadě je potřeba zmínit taky ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je min 2 minuty už po 10. hodině a já jdu volat Martinu Svátkovi, nic nepsal, že by měl ještě technické problémy, takže očekávám, že dnes si budete moct v klidu užít Holiday Edition, tak jak jste zvyklí, a já už ho vytáčím, ne, že bych ho chtěl rozlobit, ale samozřejmě vytáčím ho pomocí telefonu, tak jak jste zvyklí na té přepojovačce Frikolora versus Holiday Edition, no a Martinovi to zvoní, Martin už je na drátě, já mu přeju dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak se zbavil dneska při Frikoloře?
1: Hele, bavil a Sigma se mi hodně lítala, no, to je jasný.
0: Jsem říkal, že se to bude hrát, viď?
1: Asi jo, no, to se asi chytne.
0: Mě bavilo teda to vibe, předposlední věc, asi nejvíc z dnešní Frikolory, to se chytlo tady u mě doma teda.
1: Jo, jo, jo, to nějak se líbilo, tak nějak všechno, no.
0: No tak to jsem rád, a co se můžeme těšit v Holiday Edition?
1: Ale to trošku zpomalím. Beastie Boys na úvod, já nevím, proč mě to lítá hlavou dneska, Buddy Movin.
0: OK, já jsem to hrál včera.
1: Jo, a No, tak já nevím, tak možná, jestli jsem to zaslech, ale pochybuju. Já většinou tu první, tu tvoji první hodinu nestíhám. Takže to, takže mi to nějak lítalo hlavou, takže na úvod.
0: A slyšel jsi SK83 a ty jsi minule říkal, že tě ta věc bavila a dneska tě to asi tolik neoslovilo, teda předpokládám.
1: Ale jako nebylo to špatný, ale byly tam lepší věci, no.
0: OK, já se dneska bavil, to jsou 3:10, tak to byl Martin Svátek, taky DJ Freaky, klasická přepojovačka, tedy v páteční, tedy 10:00, kdy končí DJ Freaky s Agramcema tady na Color Music Radio pro tento týden a tedy startuje poslední tento týdenní pořad s Martinem Svátkem Holiday Edition. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, děkuju vám za pozornost, díky, že píšete, díky, že posloucháte, no a ještě zmíním, že nás čeká Freakolora Live, přátelé, a to v Brně už 5. června, takže pokud ještě nemáte na tenhle ten den žádný plán, rozhodně doporučuji si to zapsat do diáře. Teď už ale díky, mějte krásný den a...

0: Okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

Mojím je moc zdravím. 10:50. No tak Beasties tady nezněj úplně často v Holiday. A tohle je Fatboy Remix, to je jasný. No moji milí, já se moc omlouvám za středeční vysílání, kdy jste slyšeli 15-minutový ticho. Pak se to nahodilo, nebo pak to náš řídící Mirek nahodil playlist. Nevím vůbec, co se stalo, navíc já jsem měl trošku v nepohodě ten odposlech, takže jsem to vůbec nevěděl a vysílal jsem až do 12 hodin do zdi, no takže moc pěkný. Dneska už to mám vymakaný a všechno mám ready, kontroluju, jestli to všechno funguje.

tohle je samozřejmě z jeho alba You've Come a Long Way, Baby. Jinak Gangsta Chippin'. Krásný poslech, moji milí.

tohle je samozřejmě hodně profláklá záležitost. A jinak Elvis, A Little Less Conversation, tady ten remix baví mě zvukově. Rád ho občas zahraju, když si vzpomenu. Navíc tohle je klubová verze, 6-minutová.

samozřejmě stará muzika. Credit to the Nation. No tak tohle je jasný tlak, který se jmenuje Call It What You Want.

Tak samozřejmě Chris Crossick, velký hit, Maxáč. No tak samozřejmě jsem se zaseknul v těch starobách, tak snad vám to nevadí a baví vás to. Tohle je skvělý groove. Neúplně známá věc, One of the Girls. One, two, one, two.

do the what? Like one of the girls. Chtěl jsem se spolu jednu takovou starou funkovou věc od jedné holky, která měla úspěch už v raném věku. Taky kolem těch 14-15 let. Tak ona se pak proslavila věcí třeba This House a pak ještě později v 98. vydala docela úspěšnou desku. No a tohle je starší věc This Time I Wanna Make It Funky. No tak skvělý groove, tohle je Tracy Spencer.

což je rok 95. Skvělá věc, jinak další pohyb. Tohle už je Luda. Ludacris, jedna z jeho starších věcí. No tak on už teďka dlouho nic neudělal.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: Let's party.

0: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Kdo vládl světu, když hit parádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
4: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do

0: pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: Posloucháte Holiday Edition.

the music.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
4: Prague 420, konopný veletrh s naklouzeným programem.
5: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov H1-6, Lao Tzuan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies rapper Berner.
4: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
5: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
6: Color Music Radio. Color Music Radio.
7: To byla famózní a skvělá show.
8: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
9: Color Music Radio.
10: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

Cleveland Hardway Morris. Jenkins k tomu, narozen 13. května 1950, profesionálně známý jako Stevie Wonder. Dnes jako předkrm, sladký předkrm čerstvého poledního menu na vlnách Color Music Radio. Samozřejmě logicky, protože včera měl narozeniny, tak si nemůžu nechat ujít vám připomenout jeho geniální tvorbu. Tohle je samozřejmě single Superstition a já vám rovnou přidám dva další k tomu. Nejprve tenhle ten láskyplnej, můj hodně oblíbený You Are The Sunshine Of My Life a pak taky věc, která jej spojuje s Bobem Marleym. Posloucháte Poledníme s Lukášem. Příjemný poslech.

Na úvod dnešního poledního jmenuji třikrát Stevie Wonda k jeho 670. narozeninám, který oslavil 13. května. Mimochodem 11. května je výročí, letos bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho. A tyhle dva pánové byli ve velmi přátelském vztahu a sice poprvé se potkali v roce 1975 v Kingstonu na koncertu Wonder Dream Concert se Stevie Wonderem na Národním stadionu v Kingstonu, který byl jako benefitem pro tamní hudební školu pro slepé studenty. No a takže tam se potkali poprvé a Stevie Wonder doprovodil, nebo přidal se k Marleymu na song I Shot the Sheriff a Bob Marley, myslím, na oplátku se objevil, teď nevím, Superstition nebo v nějaký skladbě od Boba, od Steva, takže Steve a Bob, takhle dohromady. Nicméně to bylo teprve jenom první setkání, potom se potkali ještě několikrát, mimo jiný v roce 1979 na Black Music Association koncertu ve Filadelfii. A Wonder Prey měl velký respekt k Bobovi a k jeho message a nahrál mu právě v roce 1980 na album Hotter Than July skladbu Master Blaster, která má podtitul Jammin, kterou jsme si dali teďka a která odkazuje samozřejmě na stejnojmenný song Boba Marleyho Jammin s Color Music Radiem právě teď. Ještě nemáte volume doprava? Zkuste teď, ať pořádně s váma rezonuje ten bassline.

0: matter people.
1: Yes, what matter people. To byl Damian Marley před chviličkou v návaznosti na jeho tátu Boba Marleyho. My si zahráli věc z jeho zatím nejnovějšího alba. Stony Hill, první single mimochodem z té desky Be careful who you nail punk cross. Dej si bacha na toho, koho chceš ukřižovat. Pro třeba jiný názory, nebo jinou barvu, nebo co si ještě vymyslí to naše ego. No a ta instrumentálka toho songu, ta upgradeovala tady tenhle ten původní song od Sly & Robbie a Black Uhuru, který si dáváme teďka aspoň v kousíčku a který se jmenuje What We Need. Solidarity. Vzájemnou solidárnost, bez ní to nejde. Pull up the tune. Black Uhuru v dnešním poledním menu, premiéře ve čtvrtek. A dnes začíná svět knihy, za chvilku si k tomu povíme více.

Tak, ještě jedna jamajská, to byl Sizzla Kalonji a Thank You Mama for the 9 months you carry me on. Vzpomněl jsem si, jak jsem hrál v neděli polední menu speciál pro mámy, tak jsem si potom zpětně uvědomil, tahle ta velká věc tam určitě měla být toho součástí, takže takhle dodatečně se vzpomínkou na mámy, ať ty mámy adorujeme v tom nejlepším slova smyslu. Nejenom ten jeden den, kdy mají ten svátek, ale třeba i můžeme zavolat i dneska, jak se mají a nějakým způsobem potěšit. To byl Sizzla Kalonji, předtím to byli Black Uhuru, ještě předtím to byl Damian Marley a taky Bob Marley, takže takový malý jamajský segment. Mnohem více jamajský muziky, tady u nás na Koloru pravidelně v úterý od 21. a nebo v repríze v neděli o 22. ale stejně jako polední menu to občas prohodím, kdy je premiéra, kdy je repríza podle situace. A teď se mi zrovna v úterý to stalo, že jsem propagoval, že budu vysílat a moc jsem se na to těšil a pak jsem při uspávání dcery normálně usnul a probudil se až ráno. I takové věci se můžou stát, tak se omlouvám všem, kdo jste čekali v úterý večer a jedna z věcí, které jsem sliboval, že si v úterý večer zahrajeme a uskutečníme, jsou Medial Banana, který tento čtvrtek, to znamená dnes večer, vystoupí v Praze. A nevystoupí sami, vystoupí s nima taky Lay Lefi, velmi zajímavý slovenský projekt, takže Slovensko dneska v Praze v klubu Fuchs 2 a my si dáme jejich společnou věc a pak si povíme soutěžní otázku o 2x1 volný vstup na dnešní večer do Fuchsu.

spolupráce Medial Banana a Lay Lo-Fi, single jménem Ready Go. Premiéře na Color Music Radio a dnes večer naživo v klubu Fuchs 2 v Praze na Štvanici.

Jo, to byl bratr Ali. Když jsme před lety mohli potkat v Praze v rámci seriálu Boombox a už jsem vám minule říkal, že nejbližší Boombox bude už 31. května, kdy do Prahy přijedou Smith & Wesson z Brooklynu a zároveň se tady potká ještě druhý turné Los Angeleských Blue and Exile a akce proběhne zcela výjimečně v Cargo Gallery 31. května další Boombox a mezi tím už jsme oznámili i další v pořadí, který proběhne 14. června a to jste asi ještě neslyšeli a to je bude velká věc. Masta Ace se vrátí po dvou letech do Prahy a představí velmi speciální koncert za doprovodu kapely Champion Sound. Album, velký album, který slaví letos 25 let. Tak ochutnejte.

Master Ace, legendary Master Ace se vrátí do Prahy 14. června a bude to speciální turné k albu Disposable Arts, od kterého uteklo už 25 let od jeho vydání, a tenhle ten masterpiece se dočká koncepčního turné za doprovodu právě pražských Champion Sound. Bude u toho projekce, budou u toho speciální hosté Leshia a Stricklin a proběhne to 14. června v Kafe v lese. Další boombox, tak vřele doporučuju. My jsme si nehráli z týhletý desky, když jsem si to na úvod myslel, my jsme si hráli z věci s desky jménem Incorporated Sitting on Chrome z roku 1995. Nicméně to je taky parádní kousek a když počítám správně 2005, 2015, 30 let od týhletky. Master Ace je opravdu master, nejenom rapper, legendární rapper, ale mimochodem taky je profesor a jeho lyrics jsou prostě chytrý. Tohle je pro mě real hip-hop, který je jako message music, stejně tak jako reggae music, která pomáhá lidem, aby z nich byli, aby se probouzeli, ne? Tak to je pro mě origin a zůstávám někdy trošku stát s otevřenou pusou, když vidím, co se pod tyhle žánry taky vleze, ale ten message je úplně jiný. No tak otec fura pro dnešní den na téma obsahu v muzice. A co tady máme dál? Když už jsme v 90. letech u hip-hopu, u klasického hip-hopu, tak co byste říkali na De La Soul? Yeah. Long Island.

Jo, De La Soul v polední menu na Color Music Radio. Bohužel v kompletním triu už je neuslyšíme, ale i oni byli kdysi součástí jednoho z Boomboxů. Tak ještě jednou chci připomenout, 31. května Boombox se Smith & Wesson a s Blue & Exile, který proběhne na lodi Cargo Gallery, a potom 14. června Master Ace s kapelou Champion Sound v kafe v lese. Co se týká dalších hiphopových událostí, tak 7. června se vrátí KRS-One a 11. června křest nového alba Prago Union v Riegerových sadech v rámci Prague Open Air 11. června. Ochutnávka, samozřejmě hiphopkem potom v srpnu. O tom si více budeme povídat příště. Teď bych rád ještě zmínil shoutout pro Rowito Ice Cream, skvělý nanuky, čokoládový a rašídový a jahodový, který vyrábí na Šumavě a jsou podporovatelé, sezónní podporovatelé koloru a tohohle poledního menu, speciálně těch reggae záležitostí kolem toho. A tak vřele doporučuju, nově mají i kornoutový zmrzliny a jsou bez cukru, bez konzervantů, prostě zdravý mrsání, mražený jménem Rowito Ice Cream. A poděkování taky pro MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. Takže když si rozbijete, polijete ať už svůj iPhone, nebo svůj tablet, nebo počítač, tak MacParts.cz vám s tím můžou pomoct. No a do třetice nakladatelství Dharma Gaia. A tam se vracím k tomu, co jsem sliboval, že svět knihy začíná dneska a bude až do neděle na pražském výstavišti. Je tam obrovské množství doprovodního programu. Dharma Gaia to můžete najít ve stanu nezávislých nakladatelů venku. A je tam prostě tisíce a tisíce knížek k mání a taky velký doprovodný program. Za nakladatelství Dharma Gaia zvu v pátek od 18. hodiny na přednášku Psychedelika a duše amerického autora Simona Juglera, jehož stejnojmenná kniha vyšla minulý týden, a nebo příští akce potom bude v sobotu od 15. hodiny specialita o haiku u nás i ve světě s Katkou Soustružníkovou a Pavlem Martincem. Ale těch přednášek tam bude opravdu hodně, podle toho, jaký knížky vás zajímají, vřele doporučuji světknihy.cz, podívejte se do programu, je tam toho hafo. Takže díky partnerům tohohle pořadu poledního menu a my si budeme hrát další muziku. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.
3: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
4: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
3: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
4: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
5: Okna. Hned CZ.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Don Celadone, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: O, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Jú, máte pravdu, Pedro Gonzálesi.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgi, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
9: Thank you.
8: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Dona Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám také ráda ty dva plyšáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry, jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus, to je trapas, sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush, jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody. A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kennedy. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kennedy? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte ji, no to je strašnej trapas.
6: No, co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Ahoj, konačky a kuráci. Pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 10. května, tak je to přesně týden a den od té doby, co uplynulo 100 let od chvíle, kdy poprvé zahrál Hurvínek divadýlko. No a proto tady je skladba, ve které je nasemplován Southpaw, Healthy Drug.

zpívat v této partičce Southpaw. Jste slyšeli nikoho jiného než Jirku Buriana, kterého znáte určitě jako kapitána Demo. Teď se budeme věnovat ještě jinému člověku. Jin, producentka, zpěvačka, raperka, mi poslala 3 písničky a já jsem z nich vybral 2, které dneska pustím. První z nich se jmenuje Only a Moment a pochází z jejího nového alba Be Free.

Only Moment a mě to pomohlo přes takový ostý můstek se dostat ještě k jednomu albu, které má čas v názvu, jmenuje se to Na minutku a je to v té souvislosti, že Shizzle, rapper, bude teďka křtít své nové album, ovšem toto je z toho jeho předchozího, které se právě jmenuje Na minutku. No ale ten křest toho dalšího, tak ten se uskuteční 16. května v Praze v kampusu Hybernská, takže kdybyste chtěli, tak tam zaskočte a možná se tam potkáme. Tady máme tu písničku, teda z toho alba ještě předtím, která se jmenuje Jako co, a hostuje tam Hazard.

zdravím všechny maminky. Dneska máme mezinárodní den matek. No a fakt radím chlapíkům, aby nebyli moc plachí, protože potom se ty ženský maminkama dost těžko stanou. Teď tu mám věcičku, ve které je popěvek, který mi připomíná právě tu, co teďka dohrála, a to sice bude o věcičku Move Your Bumpa. Už se nám pěkně rozjíždí. No a na svědomí má George Morel a spolu s ním taky Carlton Carter na klávesky. No a ohlas. Má určitě i hlas toho Russellmana. Takže Russellman, ten bude slyšet

Delta. Okay, David Morales and the Backyard Club. In a ghetto. Tentokrát je v remixu od Projectu One. No a tohle je pro změnu drum and bassovej remixík. Yes.

0: A teď přijde Šizl. Ano, dneska po druhé, ovšem tentokrát bude o skladbu z jeho nové desky Nedokončená, kterou pokřtí právě v kampusu Hybernská už tuto sobotu 16. května. Název Nedokončená má proto, že na ní začal pracovat spolu s Fífou, ale bohužel došlo k té tragické události a Fífa nás opustil, tak potom tedy ji dokončil s Aximou Shoots That Rack. A vy máte možnost si poslechnout živé provedení tohoto alba, a to spolu s dalšími vystupujícími. Například tam bude Astral One, MC Pro Vás a další. A teďka už přichází ta skladba. Je tady Filip Karlík, a.k.a. Fífa, Vincenc Novotný, a.k.a. Vincest a samozřejmě taky Zdeněk Bělohradský, a.k.a.
1: Šizo a moje paberta.

Tak pokud dorazíte na živák, bude to pro Šizla podsta. No tak ho poctěte a doražte. Už tuto sobotu 16. května od 19 hodin do kampusu Hybernská, který se nachází na adrese Hybernská 4 na Praze 1. A co se týče tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, je to už vše. Takže se s vámi loučím, koračky a koráci, pište mi do e-mailové schránky djminidrak@seznam.cz a nebo mě co by DJ Minidraka můžete šmírovat na Instagramu či na Facebooku. Žijte blaze, čau čau.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Hnedka ani chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

bytě Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

0: 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know, keep it locked. Accurate.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Let's party, let's party.
9: Have a good time.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Dlouho jsme nebyli tady ve Spojených státech. Vidíte, přátelé.
6: Ano, Don Celadon, je to od George Bushe hezké, že pozval své přátele z venezuelské mafie na tuto slavnost.
7: No, podívejte! Pan prezident už jde ke svému řečnickému pultíku.
6: Jú, máte pravdu, Pedro González.
8: Ladies and gentlemen, mnozí mi vyčítají, že stále nemáme nejhledanějšího teroristu světa. Jsem z toho smutný, ale řeknu vám, přátelé, já už zažil pocit, že ho máme. Víte, dost často na to myslím. Tuhle jsme měli v Bílém domě setkání s našimi spojenci. Byl jsem si odskočit a jak jsem tak stál zamyšlený nad mušlí, stoupil si vedle mě Tony Blair. Chvíli jsme mlčeli a pak Tony řekl tu větu. Georgie, nebuď smutný, podívej se dobře, vždyť my ho máme, oba dva ho máme.
9: Thank you.
8: A teď dovolte, abych z tohoto místa pozdravil Dona Celadona a ostatní členy venezuelské mafie, kteří mi k mému znovuzvolení hodně, ale opravdu hodně pomohli. A prosím někoho z nich sem na jeviště. Prosím.
5: Tak běžte vy, Dona Mimoňo. Já se na to necítím. Snímají to kamery celého světa.
6: Děkuji za důvěru, Dona Celadone.
8: Vítejte tady u pultíku. Máte slovo, Doňo Mimoňo.
6: Thank you. Hello, everybody. Dovolte, abych pozdravila z tohoto místa také mojí babičku doma ve Venezuele. Hello, everybody. Jak se máš? How are you? Mám taky ráda ty dva plišáky. How are you a hele. Díky.
8: Nerozumím. Pokračujte, prosím.
6: Mám Ameriku velmi ráda. A tak, jako se Američané zajímají o historii jiných států, zajímám se já o historii Ameriky. Už od malička. Například, když vzpomenu to velké černošské hnutí hráčů pingpongu tady v Americe.
8: Sorry? Jakých černošských hráčů pingpongu? O tom nic nevím a to jsem prezident.
6: No, jak ho vedl ten černošský vůdce, Martin Luther King.
8: Oh, Jesus. To je trapas. Sleduje to celý svět.
6: Ovšem, jedné věci nerozumím, Mr. Bush. Jak může taková demokratická země, jakou Amerika je, dopustit, že jedním z jejich symbolů demokracie je socha generála Ludvíka Svobody? A taky mi byl blízký ten prezident John Fitzgerald Kinedrill. Na toho myslím vždycky, když je mi v autě špatně.
8: Oh God, jaký Kinedrill? Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Prosím vás, ochranka, odveďte jeho, to je strašný trapas.
6: Co je, kam mě vedete? Počkejte, já jsem ještě neskončila.
5: Pane Bože, to je opravdu Mimoňa.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely. Three, two, one.

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Taylor.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Just,

Další vydání taneční party, tedy hity i rarity od 70. po milénium je tady. No a vy se můžete těšit třeba na další povídání od Oliny a ve druhé hodině na trojici písniček na jediné téma. No a co v té první, tak třeba In Deep, Baby's Gang, Delegation nebo B.R. Robertson. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8. a 10. No a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Pro ty nespavce nebo pro sovy. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si pod záložkou podcast Čes meškané stahujte nebo poslouchejte. A jako první přijdou na řadu MC Sar and Real McCoy, druhý jejich hit Another Night, a pak novější cover verze hitu Disco Inferno, původně od The Tramps, dnes ale od skupiny Glee, a nakonec Fesh a Scandal Eye z roku 1986. No, tak ať i dnes objevujete nějaké to své oldies ještě jednou, no a ke všemu tomu vám skvělou zábavu od mikrofonu přeje Pavel Bárta.

0: No a je tady další část o fandovství neboli hudební faninkovství od Oliny. Faninkovství československé bylo vždy kultivované a dosahovalo mnohých výsledků. No tak třeba jedna má starší kolegyně ze Sasky, Bára, ta měla ráda Pavla Bobka. No a tak nelenila a zavalala mu do semaforu. Pozvala ho na pivo, což zdůvodnila sdělením, že se přece zpívá Pijme pivo s Bobkem. No a ten bedrník k tomu už tak nějak dodají. No a Bobek si dal říct, představte si. Další má starší kolegyně, tentokrát už z knihovny, zasmilovala Pavola Hamela a vyvinulo se mezi nimi i přátelství. Prý ve vší počestnosti, jak Jitka tvrdí. Edita zasmilovala Gerarda Depardieu, tak mu napsala, a protože pocházela z Jižní Moravy, Gérard měl taky svůj vinohrad, tak zvolila zástupnou diskuzi na téma vinařství. Gérard ji odepsal, až zas budu projíždět Jižní Moravou, stavím se u vás a kdykoliv vy budete mít cestu kolem Château Tyň, nezapomeňte mne navštívit. No a jednou k nám přiběhla pracovnice podatelny městské knihovny a volá, holky, podívejte se, jaké psaní přišlo do knihovny. Nějaká mladá východoněmecká dívka spatřila v televizi náš film Osada Havranu. No a zamilovala se do Bartošky, jak by ne. Chtěla mu napsat, ale tehdy ještě neexistoval internet, samozřejmě. A tak jediná cesta nějaké české kulturní instituce, kterou se jí podařilo objevit, byla naše městská knihovna. Prosila nás, abychom přiložený dopis Bartoškovi předali, čehož se schutí zhostila Monika. Ta totiž se při venčení Gastona, to je ten její pejsek, o kterém jsme tu minule povídali, potkávala s Jirkou Bartoškou, který ve stejném rajonu venčil svého jezevčíka. No a tak občas prohodili takové ty pejskařské řeči. Já to znám moc dobře, chodím taky tady za roh do parku. No, dopis mu byl tedy doručen, ale to už jsem přišla od lidušek muzikantských k liduškám hereckým. Kdysi v 60. běžely v televizi slavné Hovory H, což bylo takové talk show pana Horníčka, do které se zapojovali i diváci, takže panu Horníčkovi pokládali dotazy, na které on vtipně reagoval. No, o tom pořadu později vznikla i kniha a v té se pana Horníčka redaktor ptal, zda někdy dostal otázku, na kterou neznal odpověď. No a pan Horníček řekl, že ano. A ta otázka zněla, slovo dělá muže, co dělá ženu? No, když jsem to četla, bylo mi děsně líto, že jsem tam tehdy nebyla. Hned bych se totiž hlásila a já odpověď znám. Slovo dělá muže a slova dělají ženu. Mnoho slov dělá ženu. Vždyť kdo je tak krásně ukecaný a dokáže chrlit jednu větu za druhou celé hodiny? No jenom žena. Takže vyzývám posluchačky párty, aby této své mimořádné schopnosti, kterou vítězíme my nad muži, využili a zahrnuli nás svými bezesporu velmi poutavými příběhy, třeba z času, kdy vládli a stále vládnou na parketu jako královny diska, jako skutečné dancing queen. No a nebo třeba i jiné zážitky. Dámy, obohaťte svým vyprávěním tenhle pořad. No, já vyzývám taky, ale musím říct, že napsala i Markéta, tedy ten příběh si pustíme někdy příště, taky zajímavý moc. A nemusí to být jenom dámy, ty pánové se nesmí nechat zahambit, tak pište. No a já jsem si, Olina dá dodává, já jsem si vzpomněla na Peace Train od Cat Stevens z roku 71. Na to se dá taky tančit, moc se mi líbí, jak v tom sbor zpívá. A teď... Uajamba. No tak to jsem zvědav, já tu písničku neslyšel celou. No a hned potom B.A. Robertson a Flight 19 a nakonec In Deep, ano, ti, kterým DJ zachránil život. Dnes ovšem s hitem Slow Down. Nejdřív ale Cat Stevens. No a já už jsem se teda pěkně zadýchal, takže hrajeme.
1: Back to the 70s.

0: No tak tuhle písničku naspívala ne ta, co hraje, ale co bude. Dosud neznámá backgroundová zpěvačka jako solo projekt v roce 1985. No a hned se vyšvihla do hitparád. Jackie Rose se jmenuje I Believe in Dreams, Bug Delegation a What Took You So Long. Ta je starší, rok 1982. No ale na začátek obrovský hit skupiny Fox the Fox, Precious Little Diamond.
1: Disco classics from the 80s.

0: to byla skupina Delegation. Nedávno mi psala Vlasta z Havířova. Zdravíme, ahoj Vlasto, že se jí nejvíc líbila písnička od Joanne Orleans I Don't Wanna Be Lonely v pořadu Zlaté disko ze Zlaté Prahy, který běží na Music Only každou sobotu od 8 večer. No mimochodem, tohle rádio je digitální rádio a je v našem multiplexu, čili Color plus DAB nebo DAB plus, jak chcete, na kanále 6A pro Prahu a pro západní Čechy, no a taky samozřejmě 9C pro jižní Čechy a jih středních Čech. A já jsem si řekl, že ji potěším dvakrát. No a pro naší party vyberu dokonce maxi verzi. No, tady je Joanne Orleans.
1: Maxi Mix.

období breakdance music. Tady byl Electric Boogeyman a breakdancing, jak jinak než rok 1983, a právě dohrává francouzská skupina Indochina a Miss Paramount. V příští hodině 3 hity na jedno téma a krom toho záplava disco muziky, tak jak jste zvyklí. No a dokonce té první ještě Baby's Gang a America, pak Cloud a Portable Radio a nakonec duo David Grant a Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? Tak. No, za malou chvíli se opět na této vlně těší Pavel Bár.

0: krom jiného i tři hity na jedno téma. No a samozřejmě Maxáči dnes od Ricka Astleyho. A co dalšího? No třeba Chic, Eddie Huntington, Claudia Mori nebo Gypsy and Queen. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše stahujte nebo poslouchejte, co jste promeškali nebo nestihli. No a jako první tu bude španělská diskoformace Azul y Nero. The Night, pak mladší sestra Kylie, tedy Danny Minogue, This Is It, a nakonec George Duke a Shine On, takže hezký poslech. No a samozřejmě ještě hezčí zábavu, tak to vám od mikrofonu přeje jako vždy Pavel Bárta.
1: Taneční party.
2: Color Music Radio.

to byl George Duke a Shine On. No, když si prolistujete vídeňský telefonní seznam, tak zjistíte, že minimálně třetina jmen pochází z Čech. Tak třeba Prohaska, Sobotka, Havelka a to je dokonce i slavná kavárna, nebo Holub, jako Manfred Holub. No a asi by se divil, kdybych se ho zeptal, proč se nejmenuje třeba Taube. No nic, skvělý hitmaker a od něj dnes opět v dialektu. I was net was es ist, tedy spisovně ich weiß nicht was es ist. Nevím, co to je, tedy já vím, to je název písničky, pak Imagination a So Good So Right a na začátek Eddie Huntington a Hey Señorita. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

No a teď tři slíbené songy na jedno téma, a to téma zní ti, co přespívali sami sebe. Tahle modní vlnka vznikla kolem roku 1987 až 8 a mnoho zpěváků tak oprášilo svoje dřívější hity a obléklo je do nové aranž. No a mně se hodí, že ty původní verze byly po dekádách, tedy postupně od 60. Petula Clark a Downtown. Ze 70. přijde Tina Charles a Dance Little Lady Dance. No a nakonec New Order a Blue Monday. První verze totiž vznikla roku 1983, a to bez úspěchu. Verze, co poběží hitparádový úspěch z roku 1988. Teď už ale Petula Clark.

0: No a teď Rick Astley koncertuje dodnes a dokáže jako teď před měsícem vyprodat londýnskou O2 arénu do posledního místečka. Kamarád tam totiž byl a poslal mi videa. Úžasné a zpívá stále skvěle a dokonale. No, my si dnes od něj pustíme Maxáč. Ne tolik hraný, ale podle mého mínění je o to lepší. A ten název toho Maxáče je My Arms Keep Missing You. A tady je.
1: Maxi from the 80s.
2: Stock Aitken Waterman Productions.

Bernhard Edwards a Neil Rogers, skvělí producenti skupiny Chic a hit I Want Your Love. A pod námi ještě jedou Gyps and Queen a jednoduše Love. Musíme končit, ale party na Music Only skončí až vedě v noci a v noci i zítra tady bude Kuba Melín. Startuje taky v 8, no a nebo Martin Svátek v další dny a já zase za týden. A dokonce ještě Chi Lights a Me and You, pak Finzi Contini a The Name of Love a jako definitivní tečka z Itálie Claudia Mori a Il Principe z roku 1983. Mimochodem, roky 82 a 83 jsou moje nejoblíbenější. To jen tak bokem. Užívejte jara, mějte se moc fajn. Tak to vám přeje Pavel Bárta. Tady už jsou Chi Lights. Disco hity i rarity non-stop.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

eyes on you. I do. I'm gonna jump out the bushes and grab you.

0: Partnerem pořadu je Arekord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arekord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let

so high, there's no way to turn.